Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Posloucháš Color.
1: Posloucháš Color.
0: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

Party.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Ano, přátelé, kamarádi, přeju vám nádherné středeční ráno. Máme 7 hodin, 3 minuty a začíná Romeo Show na Color Music Rádiu. A první flákota je od In Excess, Need You Tonight. Tak si to společně užijeme stejně jako včera. Mějte se moc fajn a přeju vám krásný den. Ahoj.

0: let you know, you wanna make it.
1: Tak to byly opravdu In Excess, Need You Tonight. A tady jsou Simple Red. Je to další vaše přání, abych zahrál Simple Red, tak tady jsou Stars.

Don't stop till get enough. Mr. Michael Jackson na Color Music Radio. Tak dneska máme středu, za chviličku se podíváme a popřejeme těm, kteří mají dneska svátek. Ale protože se blíží koncert Duran Duran, tak teď si dáme Bee Gees, ale Durany taky čekejte. Musí určitě přijít. More Than a Woman. Bee Gees.

Bee Gees. Tak jsem avizoval, že se podíváme, kdo má dneska svátek. Tak dnes slaví svátek Honzové. Takže všem Janům, Honzikům, přejeme jenom to nej. A tady máte, kluci, písničku na přání. Barry White. Let the music play. Jste na Color Music Radio.

Let the music play, to bylo Barry White. A plním vám další přání. Tohle přání si přála Jana. Lisa Stansfield. This is the real thing. Takže Jani, přeju krásný den a díky za dobrý tip. Já mám Lisu Stansfield rád. Zpívá vždycky výborně.

This is the real thing. Lisa Stansfield. Tak posílám pozdrav i do Chorvatska. A do Chorvatska posílám Stevieho Wondera. Superstition. Tak jo, máme 7 hodin 25 minut. Posloucháte Color Music Radio. A samozřejmě i Romeo Show. Z toho mám radost. Děkuju. Tak Stevie, hezky to rozjeď. Příjemně a mile. A za chviličku Cool and the Gang.

This is your night tonight, ladies' night. Tak to byly Kool and the Gang. A teď to rozjíždějí i Tears for Fears. Advice for the Young at Heart. I tohle občas nesmí chybět na Koloru. Výborná kapela. No a za chviličku, hned po Tears for Fears, přijdou Duran Duran, protože dnes to rozjedou v O2 aréně. A strašně moc se na ně těším.

A jsou tady. Ano, jsou tady Duran Duran a View to a Kill. Tak doufám, že i tenhle hit si dneska užiju naživo v O2 aréně na koncertu Duran Duran. Tak se mějte krásně, je 7.37 a jste na Color Music Radio.

Dance into the Fire a View to a Kill. Duran Duran. No jo. Tak další vaše přání, tentokrát je to pán, který se jmenuje Ivan, si přál Eurythmics. Tak já jsem vybral jejich výborný single Here Comes the Rain Again. Tak doufám, že tohleto se bude líbit i vám všem. Eurythmics 7.40 je středa a dneska bude nádherně až moc velký vedro.

Here Comes the Rain Again. Tak to byly Eurythmics. A co mi taky dělá docela velkou radost, že si přejete, aby Roman zahrál Chris Isaaca. Tak tady je Chris Isaac a Wicked Game z jednoho velmi dobrýho filmu. No jasně. Tak máme 7 hodin 45 minut. Zase nám to krásně letí. Jak jsem říkal, dneska slaví svátek Honzové. Takže všem Janům, Honzům přejeme jenom to nejlepší.

Tak jo, to byl Chris Isaak, Wicked Game, a tady jsou Spandau Ballet a jejich Gold. Tak pojďte, zlatíčka, a držím nám palce, aby vyšel jeden krásný projekt Gold. Snad to bude všechno v pohodě, ale věřím, že jo. 7 hodin 50 minut, jste na Koloru a tady jsou Spandau Ballet a jejich Gold. Tak zlatíčka, hezký den.

Tak to byly Spandau Ballet a jejich Megaflákota Gold. A tady jsou Depeche Mode, Personal Jesus. No už nás čeká jenom Depeche Mode a Johnny Casino a hotovo. Vždycky to ráno uteče strašně rychle. Tak si užijeme Depeche Mode.

Personal Jesus, tak to byly Depeche Mode. No a za chviličku moje poslední věc. Česká kapela Johnny Casino a jejich mega hit That's the Way. Tak si, přátelé, užijte středu. Zítra se moc těším na mého hosta Krištofa Muchu. A dnes večer na Duren Duren. Tak se mějte krásně. A ještě jednou všem Honzům přeji jen to nej. Tak si společně s Honzama užijeme hezký den. Tak Honzíkové, mějte se fajn. A tohle je opravdu česká kapela. Johnny Casino.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
6: Color Music Radio. Color Music Radio.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Dneska je středa 24. června, svátek nám slaví Honzové. Takže Janům vše nejlepší, no a stejně jako vždycky i dnes má

0: 17 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 22 až 31, ne, kecám. Já jsem tady musel něco vypnout. Tak moment. Teploty po ránu 15 až 17, v odpoledních maximech potom 29 až 31 stupňů, k večeru se ochladí na 20 až 28 a přes noc potom teploty kolem 17 až 20 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky, a to ve dvou hudebních setech, ten první už odstartoval.
1: To je dneska start.
0: Teď už to vůbec nefunguje, nebo co? Tak, ten první už odstartoval věcí od Lords of the Underground a první set bude plnej rapu a hip-hopu, fousatý věci až na zem, na to jste zvyklí. Ta druhá část, jelikož je dneska středa, bude v rámci frikotéky, tedy diskotéky podle Frikyho, takže plán je jasný, budeme si pouštět písničky v DJských setech a dvakrát trošku jinak, jednou oldschoolový věci, jednou novinky a taky se podíváme na Frikolora Info. Ano, přátelé, protože i dnes tedy nás čekají Frikolora Infos a informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Ty přijdou před devátou a v repríze před desátou hodinou. Plán je jasný, snad to všechno teď už vysílá dobře a mělo by to být v pohodě. Tak jo, ještě jednou dobrý ráno. Lords of the Underground budou následovat, Das FX. Já vám přeju příjemný poslech.

King v remixu, který jsme tady ještě nehráli, ale to nevadí. Richard Russell a tenhle ten mix na moji oblíbenou věc od Run DMC, která tedy má stejný název i pro album. No a teď už I Am Swinging It a House of Pain, to tady hrajeme relativně pravidelně a proč ne, páč, ty vždycky zamakaj. Takže House of Pain, no a po nich třeba co? Třeba Cypress Hill, no tak to by šlo. Dobrý ráno, při poslechu Color Music Rády a vám přeje DJ Freaky.

Wake Up a Jay-Z samozřejmě společně s Missy Elliott. Teď už ještě jedna dáma, tedy amerického rapu, MC Light, Roughneck. No a pomalu jistě se nám blíží Free Color Infos. Za chvíli informace, které nepotřebujete, nechcete a neměli

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za Gramce má mikrofonem DJ Friky, je 55 minut po 8 hodině, dneska je 24. června, svátek nám slaví Honzové, Janům všechno nejlepší a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno, ano, téměř celý den a celém území by dnes mělo být slunečno, jen ve Varech píšou, že by mohlo být někdy kolem druhý nějaký ten mráček, ale uvidíme, ono i teď v těch předchozích dnech slibovali, že to bude celý slunečný, zaplať pámbu, na chvíli někdy to sluníčko zašlo, přece jenom ty teploty jsou nadstandardní, aspoň tedy já to tak cítím, no a to budou i dnes dost obdobný těm včerejším, po ránu by to mělo být 15 až 17 stupňů, v odpoledních maximech potom 30 až 31 stupňů, k večeru se chladí a to na 25 až 28 a přes noc potom teploty kolem 17 až 19 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Přátelství, které v životě potřebujeme. Přátelství patří k nejdůležitějším součástem našeho života, přesto se jen zřídka zastavíme a zamyslíme nad tím, které vztahy nám skutečně prospívají. Odborníci se přitom shodují, že existuje několik typů přátelství, jež mají zásadní vliv na naší pohodu, sebevědomí i délku života. Silná přátelství jsou pro zdraví stejně důležitá jako strava nebo pohyb a zlepšují psychickou pohodu, spokojenost i délku života. Různé typy přátelství, jako je přátelé na celý život, blízcí přátelé nebo přátelé z praktických důvodů, plní v životě odlišné role. Spoléhat se jen na jednoho přítele může být pro psychiku rizikové a příliš zatěžující. A teď pět typů přátel. Za prvé přátelé na celý život, za druhé blízcí přátelé, za třetí přátelé z praktických důvodů, za čtvrté kolegové z práce a za páté přátelé ze stejné životní etapy. Může jeden přítel zastat všechny role? Jedno přátelství může někdy splňovat více rolí, ale spoléhat se jen na jednoho člověka není ideální. A počítají se přátelé na sociálních sítích? Sociální sítě mohou lidi spojovat, zejména pokud sdílejí stejné zájmy nebo zkušenosti. Přátelství se mohou měnit a jak poznat dobré a špatné přátelé? Dobří. Ozývají se a dávají najevo, že vás na vás myslí. Když se znovu setkáte, navážete přirozeně tam, kde jste skončili. Chovají se k vám pochopením a nevyvozují hned ty nejhorší závěry. A také máte pocit bezpečí a klidu, když spolu otevřeně mluvíte o tom, jak vaše přátelství funguje. Špatní přátelé, přátelství je jednostranné. Máte pocit, že vám přátelství moc nepřináší a spíše vás vyčerpává. Nemáte pocit, že by vás ten člověk skutečně vybíral nebo upřednostňoval před ostatními a po setkání s tímto kamarádem se cítíte spíš vyčerpaně než nabití energií a mluví o vás za vašimi zády a to negativně nebo vás schazuje před ostatními. No a my jdeme dál. Další informace. Blíží se den, kdy k zapnutí počítače mobilu budete muset předložit občanku. Ano, přátelé, ověřování věku mělo chránit děti před pornem, jenže nová pravidla míří hlouběji. Do obchodu s aplikacemi operačních systémů a digitálních peněženek. Mobil už je s identitou svázaný dávno. A teď se podobná logika začíná přesouvat i k počítači. To, že je na některých webech či službách nutné prokázat dospělost, není až tak nic nového, aktuálně to ale začíná směřovat k tomu, že počítač si mobil prostě nezapnete, dokud nebude jasné, kdo vlastně jste. Nejde jen o další ověřování věku porna, jde o začátek internetu, v němž se věk a postupně i identita přesouvají do základní vrstvy zařízení. Jakmile se z operačního systému stane strážce věku, bude velmi těžké zabránit tomu, aby se z věkové kontroly nestala obecná kontrola přístupu k internetu. Kalifornský zákon AB 1043 ukládá poskytovateli operačního systému, aby od 1. ledna roku 2027 při nastavení účtu umožnil zadat datum narození nebo věk uživatele zařízení a přes rozeznání API předával aplikacím věkový signál. Kategorie jsou pod 13 let, 13 až 15, 16 až 17 a 18+. Týká se to počítačů, mobilů i dalších obecných zařízení. Starší zařízení mají být do systému doplněna do 1. července roku 2027. A poslední, co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun. Ano, s nástupem hlavní letní sezóny míří na letiště více cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i nebezpečné baterie. Nejčastěji ale lidé narážejí na pravidla pro tekutiny a přepravu elektroniky. Nejdražším zabaveným předmětem na letišti Václava Havla byly hodinky ve tvaru granátu. Hodnota zabaveného předmětu byla asi 400 tisíc korun, uvedl vedoucí instruktorů bezpečnostní kontroly Pavel Dubravský. Cestující si do příručních zavazadel často berou i navíc nebezpečné věci, kde například otlakové a propambutované láhve na kempování. Kontroloři na pražském letišti zadrželi také po domácku vyrobené powerbanky. Ty na palubu nesmějí. Powerbanka navíc musí být vždy v příručním zavazadle. No a z dvojky z tekutinami. Nejčastější chybou ale zůstávají tekutiny. Cestující si ke kontrole nosí nádoby překračující povolený limit. V příručním zavazadle je možné převážet tekutiny v obalech do 100 ml. Ty musí být uložené v jednom průhledném znovu otevíracím sáčku o objemu maximálně 1 litr. Na terminálu 2 jsou pravidla mírnější. Díky moderním CT rentgenům, kromě běžného litrového sáčku, je tam možné převést ještě jednu láhev na osobu a objemu až 2 litrů. Na terminálu 1 zatím zůstávají dosavadní pravidla, tedy pouze tekutiny v lahvičkách do 100 ml. To jsou informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Jsou 2 minuty po 9, dáme si rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika. Je tady středa, čeká nás Frikotéka, diskoška podle Frikyho, tak jak jste zvyklí každou středu, a to novinky z posledního týdne už za chvíli tady u nás na Koloru. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
5: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
6: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
7: Okna hned.cz. okna@hned.cz. Okna. Okna hned. okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
9: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotouch.
11: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
10: Fonotouch.
11: No tak to roztouch.
10: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

To Joyful Night, Claudio Giordano a první věc dnešní je diskotéky podle Frikyho, a.k.a. Frikotéky. Každou středu novinky z posledního týdne.

Nejdivnější pořad v českém éteru je rozhodně Frikolora, minimálně po ránu, chvíli underground a z podzemí, pak takováhle hitovka.

Jackers Revenge a jejich rytmu De La Noche, která vyšla v posledním týdnu za chvíli Laurenci Meka, jeho Feel the Vibe. Tak doufám, že jste to tady nacítili a že jste tedy v rámci toho dnešního počasí Afrikotéky v dobrém rozmaru.

Jediný ranní vysílání, kde můžete slyšet živý DJský mixy, taky ranní skreče, spousta kopanců, blbejch keců, divný zprávy, ale hlavně aktuální muziku z posledního týdne. Dnes je to v rámci Frikotéky taneční muzika s těma známýma popěvkama v novém aktuálním zvuku a remixech jenom na Color Music Radio.

Další novinka dnešního rána, Strange Disposition, ano, Nari a Palone, za chvíli taky Steve Tosi a jeho Gypsy Woman.

Další novinka. In Your Eyes, Chemars. Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky.

hodině a myslím, že to v rámci toho dnešního počasí je relativně hezky tepe. No a tohle je další novinka. Disco Lovers a Outer Space. Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora a dnešní diskoška podle Frikyho, a.k.a. Frikotéka. Dobrý ráno.

No a nešlo by to bez parťáku, nešlo, přátelé. 24. června tady mám pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. S každým vydáním velké aktualizace hry Grandzone Warfare se pojí velké úsilí vytvořit co nejlepší trailer, který přitáhne co největší množství nových fanoušků. Aby dobrý videoherní trailer splnil tuhle podmínku, musí obsahovat kvalitní hudební podkres. Madfinger Games neponechali nic náhodně na tvorbě hudebního doprovodu do svých updateovaných trailerů. Už od začátku spolupracují s legendárním skladatelem videoherní muziky Matušem Širokým. Jeho dílo zná celý svět díky hudbě k Mafii 2, kterou sám složil. Matuš Široký se zabývá velmi širokou škálou hudebních žánrů, což je pro různé herní žánry podstatná dovednost. Hudby

dalších. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Madfinger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. Tak tohle bylo Outerspace. No a my si dáme El Soin do de Cuba a Ivan Kay.

No a já vás pozvu na další víkend, tentokrát to budou Klatovy a třeba Vlašim, ano přátelé, tour Činasky pokračuje a já jsem stále součástí týhletý tour, která pojede celý léto a my se uvidíme tentokrát v Klatovech v pátek a v sobotu ve Vlašimi.

No a já za chvíli dám na Instagram taky video z posledního vystoupení, kde mě uváděl můj, doufám si říct, kamarád a taky kolega, tedy Libor Bouček, krásně to udělal. On je prostě odborník. Umí zahrát na city, až to na mě zapůsobilo, že jsem téměř slzičku, tedy v podstatě tak nějak jako uronil, možná spíš zamačkával. No a když jsme u toho DJ Freakyho, tak si

0: No a to byl závěr, přátelé, kamarádi, pojďme rychle tedy zkontrolovat dnešní den, pokud jste se zbudili až teď, tak abyste věděli, do čeho. Vězte, že dnes je, přátelé, středa, ano, je středa a datum ukazuje 24. června. Svátek nám slaví Honzové, Janům všechno nejlepší a časomíra 56 minut po 9. hodině. Doplním ještě počasí, to i dnes bude a mělo by být převážně jasno. Potažmo, mělo by být jasno a slunečno celý den, ale víme, že se tam sem tam nějaký bráček může objevit. I tady píšou, že na západě Čech by to tak dnes být mohlo. A teploty, ty ranní 15 až 17 stupňů nad nulou, v odpoledních maximech 29 až 31 stupňů. K večeru se ochladí na 23 až 26 a přes noc potom teploty klesnou k 17 až 19 stupňům. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Přátelství, které v životě potřebujeme. Ano, přátelství patří k nejdůležitějším součástem našeho života. Přesto se jen zřídka zastavíme a zamyslíme nad tím, které vztahy nám skutečně prospívají. Odborníci se přitom shodují, že existuje několik typů přátelství, jež mají zásadní vliv na naši pohodu, sebevědomí i délku života. Silná přátelství jsou pro zdraví stejně důležitá jako strava nebo pohyb a zlepšují psychickou pohodu, spokojenost i délku života. Různé typy přátelství, jako je přátelé na celý život, blízcí přátelé nebo přátelé z praktických důvodů, plní v životě odlišné role. Spoléhat se jen na jednoho přítele může být pro psychiku rizikové a příliš zatěžující. A pojďme se podívat, tedy jak vypadá dobrý přítel. Ozývá se a dává najevo, že vás tedy má rád a myslí na vás. Když se znovu setkáte, navážete přirozeně tam, kde jste skončili. Chovají se k vám s pochopením a nevyvozují hned ty nejhorší závěry. Máte pocit bezpečí a klidu, když se spolu otevřeně mluvíte a bavíte o tom, jak vaše přátelství funguje. A špatní přátelé, přátelství je jednostranné, máte pocit, že vám přátelství moc nepřináší, nemáte pocit, že by vás ten člověk skutečně vybíral nebo upřednostňoval před ostatními a po setkání s tímto kamarádem se cítíte spíše vyčerpaně než nabití energií. Mluví o vás za vašimi zády negativně nebo vás schazuje před ostatními. No a jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám. Blíží se den, kdy zapnutí počítače či mobilu budete muset předložit občanku. Ano, přátelé, ověřování věku mělo chránit děti před pornem, jenže nová pravidla míří hlouběji. Do obchodu s aplikacemi, operačními systémy a digitálními peněženkami. Mobil už je s identitou svázaný dávno, teď se podobná logika začíná přesouvat i k počítači. To, že je na některých webech či službách nutné prokázat dospělost, není až tak nic nového. Aktuálně to ale začíná směřovat k tomu, že počítače či mobil prostě nezapnete, pokud tedy nebude jasné, kdo vlastně jste. No a nový kalifornský zákon AB 1043 ukládá poskytovateli operačního systému, aby od 1. ledna roku 2027 při nastavení účtu umožnil zadat datum narození nebo věk uživatele zařízení a přes rozhraní API předával aplikacím věkový signál. Kategorie jsou různá, pod 13 let, 13 až 15 let, 16 až 17 a 18+. Týká se to počítačů, mobilů i dalších obecných zařízení. Starší zařízení mají být do systému doplněna do 1. července. No a poslední informace dnešního rána, cestování. Co nepatří na palubu letadla? Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun. S nákupem hlavní letní sezóny, tedy s nástupem, míří na letiště více cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i nebezpečné baterie. Nejčastěji ale lidé naráží na pravidla pro tekutiny a přepravu elektroniky. Nejdražším zabaveným předmětem na letišti Václava Havla byly hodinky ve tvaru granátu. Hodnota zabaveného předmětu byla asi 400 tisíc korun, uvedl vedoucí instruktorů bezpečnostní kontroly. No a pojďme se podívat, jak je to s těmi tekutinami. Standardně můžeme lítat tedy se 100 ml a v obalech, který jsou litrový, ale z terminálu 2 teď můžete letět i s 2-litrovou láhví a to tedy na terminálu 1 zatím zůstává tedy dosavadním pravidlem jen tekutina v lahvičkách do 100 ml. Důvodem, proč z dvojky můžete lítat, je moderní CT rentgen. Kromě běžného litrového sáčku je tak možné přivést ještě jednu láhev na osobu. Je minuta po 10. a já vám řeknu, kdo je parťákem tohodle pořadu. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak a já už vytáčím Martina Svátka, aby jsme se dozvěděli, co si zahrajeme jako první, a Martin už je na drátě. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Vozíš si sebou na letiště většinou hodinky ve tvaru granátu?
1: Jo, jasně.
0: Furt, ty bez nich nikam nejdeš, viď?
1: Ne, já vždycky čekám v letadle, pak stisknu takový puntík, víš, takový tlačítko a to letadlo se ve vzduchu rozpadne.
0: Ne, to neříkej, to není vtipné.
1: Já přežiju vždycky.
0: Ty máš padák, anebo to nevidíš?
1: Já to nevidím a najednou jsem prostě zpátky na zemi.
0: Přátelství, které v životě potřebuješ, máš nějaký kámoše vůbec, Martias, když máš takovýhle blbý nápady?
1: Já mám vlastně jenom dva kámoše.
0: Tvýho psa a paní Jitku.
1: No tak Bambu to není kámoš, to je spíš takový můj syn, ale paní Jitka to je, no.
0: Ty brďo, tak to mě samozřejmě těší, my zdravíme paní Jitku, protože paní Jitka je zlatá dáma a pomáhá Martinovi nejen tedy se pejskem, ale evidentně i s tím, aby měl dobrou náladu a blbý nápady. Pověz nám prosím tě, co jsi dneska připravil jako první věc pro tedy první vysílání, dneska je Holiday Pubs, a tedy první věc tohodle vysílání.
1: Hele, máš pravdu, dneska Holiday Pops, tak dneska Doobie Brothers, já nevím, jestli znáš, jako kdybys to slyšel, tak to znáš, taková klasika, oni to předělali i ty tady v Čechách, ty Black Milk, to 7x, jestli víš.
0: No, Black Milk nebyly úplně moje cílovka, ale asi tuším.
1: Jo, no to já vím, že nebyla tvoje cílovka, ale vím, že jednou jsi se o tom nějak zmínil i o téhle písničce, ale už nevím kvůli čemu.
0: To byla asi nějaká náhoda. Tak jo, tak já si jdu poslechnout ten origin.
1: Tereska měla nějakou solovou věc a nějak jsme to komentovali a ty jsi na tu písničku vzpomněl, že ta Kendlová tam byla taky v jistý skupině.
0: OK. Soulovou věc.
1: Je to tak.
0: Tak jo, nebudem se do toho zamotávat. 3:50, Martin Svátek, jeho popová středa po tedy diskotéce podle DJ Frikyho. Pojedete dál tedy ve věcech, který pravděpodobně znáte, znali jste, anebo byste měli znát, anebo třeba budete znát. Protože jak je všeobecně známo, Martin ten se vyzná. To už bylo ode mě všechno, mějte krásný den, naslyšenou opět zítra po 8 hodině. Díky za pozornost a čau.

0: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
4: Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Sax Appeal. To nejlepší ze

zhruba těch 11 minut po desátý, moji milí, zdravím vás. Tohle asi premiéra, tato věc v Holiday, když je to docela, nebo ne, docela hodně slavná věc, Long Train Running. Tohle jsou The Doobie Brothers, remix z roku 93. No právě v tom roce 93 jsem tenhle remix docela poslouchal a nějakou dobu jsem ho nemohl sehnat.

No tak tohle je Belinda Carlisle, já nevím, jestli jsem také nedávno pouštěl něco od ní. Každopádně tohle je věc z Heaven on Earth, myslím alba. Já myslím, že jo, že jsem pouštěl asi I Get Weak nebo něco takového. Tohle je takovej Summer Club remix, tato ukázka We Want The Same Thing. No tak dneska zní Holiday Pops, který hodně popově

kterou se možná ještě ani v Holiday nehrál, ale kdo ví. Kim Wilde, já mám rád tuhle zpěvačku. No a tohle nabušený remix You Came. Posloucháte Holiday Pops.

kterou už vlastně poslouchám dost dlouho. Taky mě někde napadlo jí zahrát, pak mi to úplně zase vypadlo, ono v té mojí hlavě lítá spousta věcí. Nejhorší na tom je, že mě něco napadne, já si říkám, aha, tak jasně, a pak ta další věc. A mně se ta původní úplně jako vykouří z hlavy, takže najednou tápu a vůbec nevím. Někdy je to veliká smrš těch pecek, co mi lítá hlavou. Každopádně You Came. No taky zdravím Martina Mikuláše, čus. Je to paráda, já mám rád Fonotouch moc. Takže zvu i na čtvrteční, skvělý pořad od 18 hodin. Baví mě, jak ty desky praskají, když to hraje. A já občas, když slyším třeba tyhle ty věci takhle u sebe, jak se tady pouštím a pouštím to pro vás, tak si občas představuji, jak to dávám na ten gramofon a jak to krásně lupne. No tak skvělý, tak jsem rád, že posloucháš. Jak se zdá, tak v těch holiday popinách budeme pokračovat, to je jasný, tak holiday pops, ale...

Hlejte, já nějak jako Cindy úplně neměl nikdy moc rád. Já měl vždycky pocit, že neumí zpívat. Ale tahle věc mě baví. I hlavně teda tady v tom remixu.

tady s tou věcí mě vlastně inspiroval Friky, mezi 9. a 10. ve Frikotéce zazněla vlastně cover, nebo jak oni tomu říkají, teda tenhle disco coverům. No jinak jasná věc. Ten diskotekový cover, co pouštěl Friky, vlastně taky nebyl úplně špatný. A říkal jsem si, že dneska teda zahraju ten Origoš. To jsem si rád vzpomněl na B-52s. No a ještě u nich chvilku zůstanu. No, nebývá úplně zvykem, abych hrál B-52s, to je pravda. Ale v 90kách já jsem měl rád tuhle věc. Navíc tohle je zase jeden z těch maxáčů. Tak se jmenovala i celá deska Good Stuff. No, v Americe hodně v éteru hrála tato věc. Tak ještě jednou B-52s.

be in a color. A já říkám, sakra, já jo, já chci být celý život color. A chci vám hrát na koloru. Takže úplně v pohodě. Když celý můj život poběží Holiday Edition, tak je to úplně skvělý. Tohle je skvělý remix, Dangerous, parádní, líbí se mi daleko víc než Oregoš. Tak jinak vlastně první single, který vlastně ohlašoval tuhletu desku. Taková, vlastně ten single vyšel před deskou. No všichni jsme z toho byli teda úplně podělaný, to je jasný, na rádiu Golem. Tam si dovolili skvělou věc, hned po vydání celou tu desku pustili, normálně s mezerama, ze vším, člověk si to mohl krásně nahrát na ty kazety. To byla velká drzost, no ale úplně krásně jim to prošlo. Tak je 91. rok, no tak je jasná věc, ale teď už další muzika. No tak to už jsou 90. jak vyšitý, to je jasný, hej. Takový one hit wonder. Já nevím, jestli on je Nor nebo co, tak v tom Norsku měl si daleko víc hitů. Tohle je celosvětový úspěch. Česný Hawks.

Jinak z tohoto alba se vylouplo několik singlů, který se dostali na první místo v Americe, stejně samozřejmě včetně tady tohoto singlu Hold On, tak to byly skvělý Wilson Phillips, od těch jsem byl úplně v těch, no v těch 10-11 letech jsem do něj byl úplně zabouchlej. Teď už poslední věc v první vysílací hodině, tohle jsou Natural Selection, taky americká tedy záležitost, co se týče úspěšnosti. Do Anything, ještě Nicky Harris. No a pak už pozvánkovej break, další muzika, po 11. Holiday Pops.

0: Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
2: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
3: Best party, best.

0: Bohemtia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
1: Bohemtia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohemtia.
1: Bohemtia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouč.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
5: Ahoj, tady je Roman.
6: Tady je Roman.
5: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
7: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

rok se ti se občas objeví, Holiday Pops, to je pravda. Hlavně tedy s 90-kovou deskou Joyride, z tý já rád hraju. Tohle je starší věc. No a už teďka zdravím mýho kamaráda Tondu na Kladno, čus boj. Moc zdravím a nabízím jednu pecku, ta by se ti mohla líbit. No, 90-ková věc, jinak I'll Be There, tak se jmenuje ukázka. Já myslím, že znáš, tohle je Penny Ford. Vydala snad jenom jednu desku, ale docela stojí za to celý to album. Je tam třeba i cover verze od Arety Franklin, Daydreamin. Tohle je věc, I'll Be There, tak zdravím na Kladno. Tohle je Penny Ford.

A tohle jsou Mantronics, taky One Dress. Gotta have your love. Já jsem včera na jednom britském rádiu zaslech jednu takovou starou záležitost. Tohle to je Dita. Ona měla úspěchy tady s tou věcí, která se jmenuje Relax. Se hrálo v Anglii a po Evropě. No možná si taky

První single, tohle Say You'll Be There. Ještě jedna ukázka.

Tak tohle je docela dost úspěšná věc pro Kelly Clarkson. Její debutová deska Thankful, jinak Miss Independent. No a teď už třeba, něco se mi tam rozjelo jiného, to jsem nechtěl, ale chtěl jsem vám pustit Christina Aguilera, I

To je jedna z mých nejoblíbenějších od Madony, to je asi pravda. A Míša mi píše, že dneska hrajou fakt jako těžký staroby, to je pravda. A i ta následující poslední věc je stará

No, tak druhý single z tohoto alba, Indian Summer. Tohle je skvělý zpěvák Peter Cox, ale jinak jinak Britové, který se jmenují Go West. Toto už je závěr Holiday Pops, Holiday Edition, moji milí, zítra Holiday Edition, normálně jasná věc. Ale normální v tom standardním pořadu zazní i mini speciál Holiday Slow Jam, to už zítra. Jinak mějte se krásně a zvládněte to, ať je vám dobře a ať je vám co... No dobrý, hele, já už jsem z toho horka úplně v prdeli, tak omlouvám se za to slovo, jinak mějte se hezky a zítra se slyšíme zase třeba po 10. Čus, nazdárek.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Sex appeal. To nejlepší.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotouch.
10: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
9: Fonotouch.
10: No tak to roztouch.
9: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 12 hodin.
13: Color Music Radio.

Jo, to jsem pro, to jsem pro. Minulý polední menu, co jsme hráli přes víkend, to bylo Tropicano. Sice mezi tím sprchlo, projel se mi několika velmi ukrutnýma krupobytíma, nicméně stále ten feeling je velmi tropický, takže dnes začínáme v Brazílii a Quadi Beber, trošku bosanovi. Přeju příjemný poslech, krásný odpoledne. Posloucháte Color Music Radio a polední menu.

Tak, to byl samozřejmě strýček Santana. S hostující Macy Gray na mikrofonu a tohle už jsou Incognito. Nevím, kdo jste zaznamenali, ale už je tady i kalendářní léto. A to sice v neděli v 10 hodin 25 minut slunce stoupilo do Raka. Letní slunovrat. No a teď pondělí, úterý už luna ve vahách, element vzduchu, rostlin, květ.

0: Právě teď máte v uších polední menu a na zub vám k tomu doporučujeme lahodné nanuky Ravito.
1: Ravito. Mňam, mňam.

Beanie Man a Mia. Předtím Diana King a Bounty Killa. Když už máme to léto, tak se vším všudy i skrze dnešní hudební selekci v rámci poledního menu za podpory Rowito Ice Cream, čokoládových a rašídových jahodových nanuků ze Šumavy. Čerstvě taky v kornoutový verzi. Yummy, yummy. Šumavská mražená delikatesa. A díky za podporu Ondrovi a celý partě ze Šumavy z Rowito Ice Cream nebo Ice Dream. My ještě chvilku zůstaneme na Jamajce, protože z té Šumavy na tu Jamajku není zas tak daleko, jak by si někdo mohl myslet. Takže zdravíme speciálně do Budějovice, do Krumlova. By the way, možná víte, že u Lipna je takový místo, který je hodně karibský. Znáte Windy? Zdravíme do Windy Pointu. Dejte vědět, že jste o nich tam slyšeli. Tohle už je jamajský Tarus Riley. A věc jménem Good Life se vzpomínkou na jamajského veterána.

Tak, to byla Kelisa, jamajská zpěvačka, partnerka od Chronixe, která ohlásila předevčírem vydání nového alba, který vyjde už teď 30. června a na to se extrémně těším. Tohle byl jeden ze singlů, který se objevil loni a její soulový přístup k reggae music mě hodně baví. Možná byste ani neřekli, že to byl jamajský interpret. Je to tak. Posíláme lásku do éteru na všechny světové strany přes FM, DAB+, internety. Posloucháte polední menu? Tohle to je Teyana Taylor. A čím se dostáváme na vlnu hiphopu a podíváme se, jak to vypadá s tou soutěží, respektive s vašimi odpověďmi. Protože soutěžíme už od minulého týdne o nový album Prago Union, který se jmenuje Nekorektum. A mám pro vás taky ukázku z nového alba od rapera, který se říká Jazzy Lepas. Ale ještě předtím je tady Teyana Taylor, song, do kterého si přizvala Miss Lauryn Hill a který připomíná toho, že láska je klíč toho všeho.

0: No tak počkejte. Jsme zatlačili na pilu teďka. To před chviličkou to byl song jménem Zloba, single z nového EP, který vyšlo teď v pátek, pod kterým je podepsán, myslím, že budějovický rapper Jazzy Le Pass, jeho druhý album, tohleto produkoval společně s ním Jacob Karl. Srdečně zdravíme, věc se jmenovala Zloba a v refrénu tam hostovala Elizabeth Ann Strunka. Tak, z téhle desky si určitě budeme hrát i další věci, není to jenom rap, je tam i překvapivě funkový záležitosti, nechám na příště. No a teďka už... něco z alba Nekorektum, protože máme tady soutěž od minulého týdne o dvě CDčka z nový desky Prago Union, z kterého jsme si tak jako průběžně hráli nějaký věci. Tato byla trošku ostřejší, tak zkusíme přehodit na jednu věc, v který hostujou hnedka tu následující, kde hostujou Pio Squad, který mimochodem taky vydali nový velmi zajímavý věci, ať už pohromadě, anebo taky samostatně jako Filip Konvalinka solo. Ale my si dáme nejprve Prago Union z desky Nekorektum featuring Pio Squad, věc jménem Pracujeme na tom. A v zápětí poté se dozvíte, kdo že vyhrává CDčko, právě tady toto nový CDčko, z kterého si teďka hrajeme.
1: Hurá do práce!
2: Zase práce?
1: Co jako? Mám práci, nechte mě!

0: Kouše do mě, kouše.
1: Takže to byla ukázka, další ukázka z Alba Nekorektum od Prago Uniona, kdože vyhrává CDčko. Dva lidé, kteří správně odpověděli, že ten beat, respektive dva beaty na té desce Nekorektum dělal producent, který se říká Della Neri. Byl to asi docela chyták pro mnohý, nicméně dva z vás odpověděli správně, to znamená, každý vyhrává jedno CDčko. Jeden se podepsal iniciály AT, jako AT, a druhý je Zbyněk, Zbíňa. Tak gratuluju. A tady už je další český rap, další česká novinka. Filip Konvalinka z Pio Squad a jeho nová solovka, kterou nahrál s DJem Fatem. A to znamená Jihlavsko-Zlínská spolupráce a minulý čtvrtek proběhl v rámci Fonotouch rozhovor v rámci release party, která proběhla právě v obchodu s vinylama Fonotouch. A viděl jsem Martina Mikuláše, že posílal ven i záznam. To znamená, kdo byste měl zájem, otočte se na na Martina, on vám pošle odkaz Fono. Tač rozhovor s Filipem Konvalinkou o jeho nový desce, s který si teďka zahrajeme jeden kousek, už od poslechu takový ostřejší, ale proč by ne? Ještě navíc, když je to takhle tematický, tak pro všechny to zrovna někde dřou jako koně v tom vedru. Tato věc se jmenuje Big Bada Boom, Filip Konvalinka, DJ Fate.

0: jako kůň, jako kůň.
1: Zdravíme do Jihlavy a taky do Zlína. A Filip Konvalinka, DJ Fate spolu udělali nový krutozní album Dvě mouchy jednou ranou, který vyšlo na labelu Ty nikdy 21. května. A teďka poprvé zaznělo něco i v rámci poledního menu. Blížíme se do finále. Tady ještě Mos Def s Busta Rhymesem. Poděkování taky pro MacParts.cz, co se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, i telefonu, i počítače. Pokud něco rozbijete s logem Jabka, tak oni jsou vám to schopní dát dokupy. MacParts.cz a

Tak, to byl Mos Def a Busta Rhymes. A k tomu jsem chtěl ještě připomenout, že minulý týden byl svátek 19. června, byl svátek, nebo respektive připomínka emancipace zotročených Afričanů po 400 letech otroctví, právě 19. června. Teprve 161 let, co bylo oznámeno v rámci té války Spojených států, ve Spojených státech. A přestože, zajímavost, jo, přestože Abraham Lincoln podepsal emancipaci, jakože osvobození a zrušení otroctví už v lednu 1863, tak v některých částech konfederace to normálně zatajili a otročili ještě další 2,5 roku. To je pěkná ostuda, co? Ale to vidí zpětně až historie. Chtěl jsem to připomenout jenom, protože vidím v prostoru sociálních médií takový až takový dost, až mi přijde jako rasistický narážky a tak si říkám, hele, je úplně jedno, jakou máte barvu kůže, nebo odkud pocházíte, důležitý toho, že jste v lásce, nebo nejste. Takhle jednoduchý to je. Tak pro... Pro více lásky Féteru posílám závěrečný song dnešního poledního menu. Poděkování také nakladatelství Dharma Gaia a ještě jeden tip pro vás, že vychází skvělá knížka Meditace i legrace v novém rozšířeném vydání a vychází už zítra. dharmagaia.cz a to je knížka, pokud se chcete naučit pracovat se svou myslí. A my se k tomu budeme věnovat mnohem více v příštím poledním menu. Tak na závěr Summertime v podání nikoho jiného než Louise Armstronga a Ellie Fitzgerald.

0: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
1: What a scandal, my girl.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, stritek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

hodinka se starší hudbou 70. a 80. let začíná. Je tu Old School na Core Music Radio. To byla Alicia Bridges a I Love Nightlife. Dáme si další muziku, která vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Nevín. Čekají vás SOS Band, taky Sugar Hill Gang. A teď si dáme Coo & Gang a jejich Big Fun. Tak doufám, že velká zábava bude i Old School pro tenhle týden na Core Music Radio.

Stejně si myslím, že základ kvalitního rapu je prostě dobrá muzika, která má nějaký rytmus a melody, potom nějaký zvučný srozumitelný hlas a rozumný text. No, ani jedno z toho v dnešním rapu není, tak doufám, že aspoň v old school vás tyhle old school rapy potěší. A my si dáme další muziku. The OJs a Love Train za chvilku, taky Malcolm McLaren. A teď taky jedna taková vlastně rapová věc. Gary Bird and GB Experience s hostujícím Stevie Wonderem a skvělá věc The Crown tady v old school na Color Music.

dcerami Vida, to jsou Gibson Brothers. Dodnes je spousta lidí, kteří jako se nějak moc neznají muzice, myslí, že jsou to Village People. No a v Old School si dáme další muziku. Dr. Hook, Sexy Eyes, taky Laurie Miller. A teď Diana Ross, její krásná a malohraná věc My Old Piano. Také dále příjemný poslech Kód Music Rádia. Vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Nelík.

Tak to byla Lori Miller. Předposlední kousek Old School pro tenhle týden. Na úplný závěr je tady taky velká vykopávka. Kapela Rahband a Messages from the Stars. Loučí se Jakub Mevín. Za týden opět naslyšenou v Old School s muzikou 70. a 80. No a přeju vám příjemný poslech dalšího vysílání Core Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každý čtvrtek v 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: Repríza pořadu každou neděli po 17. hodině.
3: Mixdown.
4: Call the music.
3: Call the music.
5: Call the music. Call the music video. Call the music video.
6: The best music.
7: The best.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: In the Music Mix.

Once more, need some more.

0: John. 2001.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu. Mixdown.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
3: In the Music Mix.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaný?

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party. Have a good

doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Your music means
1: Music Radio.
2: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Každý útory a čtvrtek, štvrtek. Every Tuesday and Thursday. Od 4 do 6 na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Dobrý den, tady Bob, vítám vás zase ve studiu. Máme tady dneska významného hosta, je to pan ředitel kanceláře společnosti Partners. Jmenuje se Ondřej Hatlapatka a dnes si budeme povídat o specifickém finančním produktu a ten se nazývá životní pojištění. Já vás vítám, Ondřej, dobrý den.
2: Dobrý den vám i dobrý den všem posluchačům rádia.
1: Můžu se vás zeptat takhle na ostro, jestli bych si já ve svém věku mohl ještě udělat životní pojištění?
2: Takhle, nevím popravdě, kolik vám je, ale vypadáte velmi dobře a určitě samozřejmě mladě, takže ano, určitě můžete.
1: A k čemu by takové životní pojištění v současné době bylo?
2: Tak rozhodně asi už k jiným věcem, než dříve v nějakých devadesátkách. Dneska se životní pojištění zaměřuje prioritně na krytí těch klientů, ne na nějaké spoření, investování a tady ty podobné nesmysly. A samozřejmě ta doba se obrovsky změnila a my bychom dneska u vás řešili ideálně velká rizika, to, co nejvíc může ohrozit váš příjem.
1: Dobře, a když se zeptám ještě jinak, jestli vy jste říkal v minulosti to bylo jinak, ale v současnosti to životní pojištění má trošku jiný parametry. Mohl byste trošku to rozebrat do hloubky?
2: No, když životní pojištění vznikalo tady na trzích a právě to, z čeho všichni si nesou to stigma z minulosti, tady bylo, tak to bylo takové to kapitálové životní pojištění. Trošičku vás krylo, trošičku chtělo vydělávat, ve finále nedělalo ani nic pořádně. A co bylo horší, většina těchto produktů vznikla jen za účelem ať už provizí nebo čárek prostě pojišťoven, anebo právě toho, že na nějaké kapitálové hodnotě, kterou tam klient chtěl investovat a bylo mu to tak jako řečeno, tak to padalo někam do černé díry a moc nikdo nevěděl, kam to jde, ono to šlo samozřejmě pojišťovnám do kapsy. S tímhle ale útrum samozřejmě přišla spousta regulací, spousta nových zákonů a tak dále. I ty pojišťovny už vědí, že ti klienti nejsou úplně hloupí a začali se ptát samozřejmě, kde jsou ty peníze, proč to tam jde, jak to je a tak dále. Takže se samozřejmě časem přešlo na investiční životní pojištění, které už trošičku lépe kryly, ještě pořád jakože vydělávali, jen už klient aspoň věděl, kde vydělávají a jak teda se ty peníze vyvíjí. Nic ale neměnilo na tom, že furt asi prvních 7-8 let to šlo všechno do kapsy té pojišťovny, jo? Takže to zase jako žádná velká investice nebyla. A nejlepší byly dotazy různých pojišťoven a přepážek různých pracovníků, kteří se ptali klientů, jestli to chtějí více na spoření anebo více na krytí. Jo? Tak tady už z toho je jasné, že je to nesmysl spořit a investovat můžeme úplně jinými produkty. No a my to chceme na krytí. A vlastně tak nějak se ten přerod tohoto produktu změnil v to, že přišlo a bylo velmi populární rizikové životní pojištění, tedy to, které vás kryje naprosto na vše jako klasické životní, tak jak jsme ho znali dřív, jenom neinvestuje. To znamená, já se jakoby sázím s pojišťovnou, že když se mi něco stane, tak dostanu spoustu peněz, ale je to popravdě sázka, kterou úplně nikdo z nás nechce vyhrát.
1: To s vámi naprosto souhlasím a myslím, že je čas na nějakou tu písničku, takže pojďme si dát pauzu. Ondřej se potřebuje napít kávy. Zatím.

0: My jsme tady zpátky po písničce a já mám na Ondru takový dotaz. Ondra tady zmínil, že dřív do pojišťovny, když dávali klienti peníze, tak někdy se stávalo, že ta pojišťovna to celý sežrala. A já se chci zeptat, když přijdu do Partners, do společnosti, do vaší společnosti a budu si chtít tu pojistku uzavřít, tak vlastně už mám teď jistotu, že ty peníze vaše pojišťovna určitě nesežere, ale k čemu to bude?
1: Tak je to skutečně tak, jak říkáte, dřív právě nebylo úplně ve zvyku v životním pojištění mít ta rizika, nějaká tam samozřejmě byla, to nemůžeme úplně jako zahodit, ale byla minimální, protože ten svět to neuměl, bylo to strašně drahé, samozřejmě k tomu spousta výluk, takže nic moc jako optimistického, ale aspoň něco, jo, jako zase nemůžeme říkat, že všechno bylo špatně, ale aspoň něco, jenom prostě vždycky se tam jako někde spořilo a to spoření lidi očekávali a ono nic nepřicházelo, jo, takže ta investice tam fakt padala prostě jinam a ta poplatková nákladová struktura těch pojišťoven byla šílená. Dneska je ten stav úplně jiný, hlavně musíme to vzít úplně od začátku, i ten proces toho sjednávání je úplně jiný. Dřív prostě klient přišel, řekl, chci životní pojištění, nikdo mu něco narval, nikdo tomu pořádně nerozuměl, hlavně, že to takhle je, byly 3-4 produkty a vlastně celkem unifikované. Dneska je to spektrum obrovské, opravdu jenom to samotné srovnání těch jednotlivých produktů, těch pojišťoven je úplně neskutečné, to nepřeberné množství a ten trh se vyvíjí strašnou rychlostí, abych dokonce to přirovnal skoro k takovému IT, kdy neustále vychází nějaké updaty, nějaké aktualizace, které prostě ty pojišťovny nahrávají a předhání se v tom, kdo má méně výluk, kdo má lepší pojistné podmínky, kdo bude víc plnit, kdo umožní častěji plnit ze závažných onemocnění, kdo je lépe definuje, protože samozřejmě už taky zjistili, že napsat si 30 závažných nemocí do pojistných podmínek je fajn, ale přijde 31., kterou nikdo nečekal a budeme to plnit nebo ne. Takže už ten postup je jiný. Samozřejmě dneska já velmi apeluji na podrobné vyplnění zdravotních dotazníků, nelhat ve zdravotním dotazníku, protože to byl ten kámen úrazu, protože pojišťovny neplnili, klienti lhali o svém zdravotním stavu a tak dále, no tak to je jasný, že potom nebudu plnit. A potom samozřejmě pořádně nastavená rizika. A tady se zarazím, jsme Češi, milujeme bolestné, máme rádi, že když si píchneme do palečku, takže za to dostaneme pár stovek, ne-li tisícovek a to je pro nás to nejpodstatnější a upřímně řečeno, ruku na srdce, není to vůbec důležité. V té pojistce prostě mají být velká rizika, která ovlivní vaši domácnost, když se vám něco stane. Ať už je to smrt, ať je to invalidita, závažné nemoci, trvalé následky úrazu, prostě něco, co skutečně zaviní, nebo to, co když se vám stane, tak tohle vám bude kompenzovat příjem, který ta domácnost aktuálně potřebuje.
0: Skvěle, to děkuju za odpověď. Já se ještě tady zeptám, protože jsme to jenom nakousli a nešli jsme do toho. Pro koho tahle ta pojistka je vlastně vhodná a naopak, komu by tahle ta pojistka ani moc nevyhovovala?
1: Tak, obecně segment životního pojištění, obrovsky se ta mentalita změnila hlavně v covidu, kde lidi zjistili, že se jim opravdu něco může stát, začali se o sebe bát a dneska to začíná být opět takové to téma, které přitahuje ty klienty k tomu jednacímu stolu a už kromě hypotéky, což je ten standardní jakoby otvírač dveří, se stávají to životní pojištění velmi jako aktuálním a protože to chtějí řešit. Takže já dneska to vnímám tak, že životní pojištění naprosto pro každého. Dokonce já razím tu teorii, že čím mladší jsem, tím větší pojistné částky bych tam měl mít, protože kompenzuju ztrátu svého příjmu. Takže logicky děti by měly být zajištěny úplně nejvíc. Už jsem se setkal s takovými těmi řečmi, že někdo něco nepojistí u dětí, je to zbytečné a podobně. Nesmysl, děti musí být obrovským způsobem zajištěny. No a samozřejmě čím mladší jsem, tím se menší riziko pro pojišťovnu, takže tím menší cenu budu mít a tak dále. Čím jsem starší, tím je to samozřejmě horší. A už k tomu přichází ten druhý parametr, a to je, že už mi něco i zdravotně může být. Takže mě taky ta pojišťovna třeba nemusí přijmout do toho pojištění a na to pozor. Takže odpověď na to, pro koho už by to třeba nemuselo být, tak například pro někoho, kdo už se s něčím dlouhodobě léčí, s něčím vážným, nebo kdo má třeba vážný úraz, tak tam už je jasné, že už ho třeba ta pojišťovna nemusí pokrýt, už ho nemusí pojistit, a nebo naopak třeba na to dostane výluku a na to bacha. Takže čím dřív, tím líp.
0: Dobře, a když teda už jsme u toho, můžu se zeptat, máte pro tyto klienty nějaký jiný produkt, kterým by se to dalo třeba kompenzovat?
1: Určitě. A já se dotknu, já nebudu vlastně ani odcházet tady z tohohle segmentu. Prostě každý člověk může mít pojištění a jak jsem zmínil, každá pojišťovna umí něco jiného. Jsou dokonce pojišťovny, které dneska se chlubí tím, že umí pojišťovat lidi s cukrovkou, kteří už jako mají diagnostikovanou, kteří se léčí a prostě jsou ochotní za nějakou přirážku prostě pojistit a za nějaké podmínky a jiné pojišťovny se s nimi ani nebaví. Takže vždycky se ta cesta na tom trhu dá najít a tady prosím vás, budeme apelovat trošku na posluchače. Není cestou to, že přijdu do jedné konkrétní pojišťovny a řeknu, chci se nechat pojistit. Většinou je ta cesta opravdu přijít k někomu, kdo je nezávislý a kdo těch pojišťoven má v portfoliu víc a dokáže vám skutečně zvolit objektivně tu, která je pro vás vhodná i vůči vašemu právě třeba věku a zdravotnímu stavu.
0: A to je právě společnost Partners, do které se nemusíte bát jít, protože přesně tam vám jsou schopni poradit, jakou pojišťovnu pro vás vybrat. Takhle bych to řekl. A teď si dáme zase písničku.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: jsme zase zpátky s Ondrou ve studiu ze společností Partners a chtěl bych se teď zeptat na takovou záludnou otázku, hodně záludnou. Představte si, že klient za vámi přijde a platí si třeba už 15-20 let si platí nějakou pojistku a vy mu řeknete, že by bylo lepší nějakým způsobem upgradeovat. Jenomže on už do ní nasypal poměrně značnou částku peněz a on teď o tu svoji částku přijde. Jakým způsobem se to dá vysvětlit tomu klientovi?
1: Tak, to je naprosto perfektní otázka, díky za ní, protože to se skutečně stává. Ti klienti mají pocit, že když si platí něco 15 let, tak to přece už musí takhle být na pořád, prosím vás, nemusí. Musíme rozlišovat, co si platíme. Životní pojištění jako takové nám prostě žere naše peníze, které platíme za cenu těch rizik. My si platíme vlastně službu toho pojištění a oni nás za to samozřejmě kryjou. A já bych to srovnal úplně stejně, jako když si 15 let budete platit streamovací službu na televizi a prostě vás přestane bavit a ta nabídka už nebude aktuální, nebude zajímavá, ale prostě jiná streamovací služba bude lepší. No tak to přece taky vypnu a změním to na tu druhou a neřeším, jestli mě někdo někde vrátí peníze nebo se o něco přišel, no prostě holt jsem využíval nějakých služeb a teď budu využívat jiných. Jen u toho přechodu, u toho životního pojištění to není tak jednoduché jako se streamovací službou. Tam musíme samozřejmě dávat pozor na to, že za těch 15 let můžeme mít nějakou zdravotní komplikaci, díky které nás třeba nová pojišťovna nemusí vzít. Musíme si dávat pozor na to, jestli ta nová streamovací služba v podobě životního pojištění bude mít dobře nastavené pojistné podmínky, jestli nejdeme naopak do nějaké léčky, jo, kterou na nás nějaká pojišťovna připravila. Vemte si, přeci jen je to 99 stránek malého drobného písma a mojí prací jako poradce je to znát a umět se v tom orientovat. Chudá klient ten moc většinou neví. Takže je to buď o té velké důvěře nebo o nějakém srovnání, ale vždycky přes internet to bude reklamní médium, takže potřebujete nějakého znalce, který tomu bude rozumět. Tak pozor, tady při těch přechodech skutečně jako nejde o to, že o nějaké peníze přicházím, to se můžeme bavit v rámci třeba té investiční částky, že jsem čekal, že tam bude víc a ono není, no to je prostě svět investic a hlavně těch poplatků pojišťovny, které jsem platil, ale to, co mě stála rizika, například platil jsem 1000 korun, 200 z toho se investovalo, 800 šlo na krytí rizik, no tak těch 800 jsem každý měsíc jakoby pomyslně vyhazoval z okna, protože jsem si vlastně platil tady toto. A to ti klienti musí pochopit, já jsem neinvestoval 1000 korun, já jsem investoval jenom část z toho, zbytek šlo právě na to krytí a tak to prostě má být. A u rizikovky už neplatím na investici vůbec nic, tam už dneska platím všechno jenom na krytí rizik, když se mi nic nestane, no tak jsem prostě za celý život platil poplatek za to, že se mi nic nestalo a to je vlastně správně.
0: Tak děkuju, Ondro, a ještě jedna taková záludnější otázka. Představte si, že klienti hodně často naráží na takzvané výjimky z toho pojištění, nebo vy tomu říkáte nějak odborněji, vy to určitě pojmenujete, ale jsou to takové malé záludnosti, tak na co si nejvíc dávat pozor?
1: No a to je právě v tom malém drobném písmu. Jsou to výluky a právě klient třeba může podepisovat smlouvu, která se jeví úplně růžová, nádherná, úžasná, zalitá sluncem, ale právě třeba v tom malém drobném písmu má napsány vychytávky, jednu takovou, kterou si dnes pamatuju, je, že jedna pojišťovna tady zahajovala činnost v České republice, zahraniční pojišťovna, a měla ve výlukách například to, že prostě úraz při sportu plní jenom za předpokladu, že měl klient všechny doporučené pomůcky. No a vemte si, že u některých sportů je doporučená pomůcka, ne povinná, ale doporučená, například suspenzor. A teď ruku na srdce, kdo z vás na kolečkový bruse nosí suspenzor? Asi nikdo. Takže by ta pojišťovna vám třeba vůbec v tu chvíli nemusela plnit. No a na to jsou tady potom právě poradci, abychom se s tímhletím prali a toho klienta navigovali tam, kde naopak tyhle ty špatné věci, napadly mě teď jenom zprostý slova, tyhle ty špatné věci právě na ty klienty nejsou a ta pojišťovna je tam od toho, aby se těch klientů vážila. A další věc, pojďme ty pojišťovny prostě úplně neměnit, pojďme udělat jednu pořádnou, která ty klienty stojí natolik, že tvoří ty updaty. A za mě je úplně nejlepší ideální stav, kdyby klient fakt jako celý život měl ideálně perfektně nastavenou smlouvu pojišťovny, která je proklientská. To poznáte tak, že skutečně updateuje ten svůj produkt na pozadí, tak jako dneska to děláte se svým počítačem, a vy tudíž nemáte potřebu přelézat z pojišťovny do pojišťovny, řešit jiné výluky, pojistné podmínky, nedej bože svůj zdravotní stav, prostě zůstane vám jeden počítač na celý život, ale ten se vám aktualizuje. A to si myslím, že je správný přístup ke klientům.
0: Děkuju, to je skvělá odpověď. To znamená, že nechoďte, přátelé, do pojišťovny, ale běžte rovnou do Partners. A my si teď dáme další písničku.

Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Smooth jazz. Fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sax Appeal.

Příjemný poslech a ničím nerušený sound frekvence Rádia Color. Po týdnu je tady opět pravidelný pořad Sex Appeal, u kterého se setkáváme v tento čas a nabízíme si převážně saxofonovou muziku z oblasti R&B, soul, funky music, jazzu, latiny a fusion. I dnes vás zdraví Vláďa Drtina a přeje ničím nerušený poslech a samozřejmě je tady velká pohoda s kapelou Spyro Gyra. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné odpoledne vám všem.

Spyro Gyra, Jay Bekenstein, Tom Schumann a jeden z průkopníků moderního saxofonového groovu. Vynikající kapela, která samozřejmě koncertuje dodnes a vydává skvělá alba. Move and Groove, to je další novinka pro dnešní odpolední Sax Appeal. Charles P. Walker. Posloucháte Radio Color.

My jsme se ponořili do brazilského můdu. Tohle to byl Javan, kterého doprovodila vokální čtvrtice The Manhattan Transfer a solo na tenor saxofonu měl legendární Stan Getz. No a další velká hvězdná sestava na další nahrávce, to je Mr. David Sanborn a s ním Marcus Miller. 100 Waves. A dáme si jednu live nahrávku, která doufám, že vás potěší pro dnešní Sex Appeal. David Sanborn.

Gotta Give It Up. Na Radio Color Mr. Tom Scott, vynikající saxofonista, skladatel a aranžér, také působil v kapele Blues Brothers a v kapele LA Express. To je Tom Scott a samozřejmě velká saxofonová legenda. No a my si dáme teď prostor pro skvělou trumpetu. Nikdo jiný než Dizzy Gillespie, velká jazzová legenda v tuto chvíli ve skladbě Free Ride.

Čas pro sax na Radio Color. Skladba Smooth v podání vynikajícího chlapíka je jménem Ed Cale. Legenda mezi legendami, skvělý jazzman, soulman, funkman, Mr. Ed Cale. Sax Appeal se pomalu blíží ke konci, já vám samozřejmě přeju příjemný poslech našeho rádia u dalších pořadů a my se uslyšíme v pravidelném čase vždy v neděli mezi 15. a 16. hodinou anebo v sobotu ve 13. Mějte se krásně a mějte se sexy. Al Jarreau, Rainbow in Your Eyes. Ahoj.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Because you know I just found out. Babe, you and me are through.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

night with Tim and Bob.

Thank you.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víte, to je jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho má.

nějaký frustrými nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako návrh.

Thank you.

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Mm-hmm.

0: by...
1: Nikdo neumí říct, co chtěl.
0: Co bych chtěl.
1: A všichni tady lžou.
0: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
1: Myslíš, že to je tím?
0: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
1: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné, skurvené.

0: Vítejte u předposledního červnového vydání a právě teď plním, co jsem minule slíbil, a tedy, že odtajním náš program na prázdniny. Jak stálí posluchači vědí, trochu to tady uvolníme pod heslem méně slov, více hudby, tedy vždy něco speciálního. No a protože už jsem 3 roky celá zanedbal, a to úmyslně megamixy, tak teď v létě bude největší šance. Nejenom mix hitů od jednotlivých skupin zpěváků a zpěvaček, ale i tematické mixy, například Italo Disco, Pop 80, Pop 70, Disco 70 a tak dále, Funk and Soul nebo Stock Aitken Waterman mixy. Startujeme 3. července. No a teď už zpět, co dnes. Pokračování vtipných přeslechů a překlepů od Oliny. Bude ještě část 3, takže těšte se na příště. A krom toho hity rarity dnes od 60. po milénium. V první hodině třeba Leanne Ross, Deborah Kinsley, Claudia Mori a Adriano Celentano nebo CJ. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist povysílání na radiokolor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte. No a jako první se tu objeví Sherry. Ta měla největší hit jako Madonna, jmenoval se Holiday, ale zněl úplně jinak. Dnes se single Lullaby, pak Inka a If You Say You Love Me. A jako tečka prozatím pro teď Bakara. Hodně jsme si od nich hráli, ale nějak jsem pozapomněl na jejich první a největší hit, tedy Napravuji, a zazní Yes, I Can Boogie. Takže objevujte vaše oldies ještě jednou. Krásný poslech pře od mikrofonu jako vždy Pavel Bárta.
1: Taneční party. Color Music Radio. Color Music Radio.

0: No a dnes pokračujeme s Olinou, psinézní historky o překlepech a přesleších. Jistě jste si minule říkali, proč to povídání nazvala Marky v tanku. No, nebojte se, hned se to dozvíte. Totiž píše, ještě hutnější přeslech provedla další naše spolupracovnice, ta za své starofrancouzské písni Batalion, což zpívá tedy mimochodem Spiritual Quintet, slyšela místo Víno máš a Marky tanku. Víno máš a Marky v tanku. Má máma vyprávila, že členové JZD z její vesnice se kdysi vypravili do Prahy za kulturou, no a jak se vrátili, tak tetiny vyprávili, co všechno zažili. Mimo jiné i návštěvu Karlínského divadla a představení Mám zelný tuš. Strejc, který je moc neposlouchal, ale prohlížel si divadelní program s hezkými slečnami, jak jinak, přečetl název operety tak, jak to viděl, tedy Mám zelené touche. No, další sedící strejc vedle zabrblal. Co říkáš? Mám zelený touche? Co to je touche? No, abych se druhým moc nesmála, já jsem často perlila. Tak například, jednou jsme seděli v zákulisí knihovny a kecali jsme. Byli jsme rozděleni do pár skupin, každá probírala něco jiného. No, a já náhle odvedle zaslechla slovo Picasso. Já na to, jaký Picasso, já znám jenom Pexeso, jenže oni právě vedli učenou diskuzi o moderním malířství, umění, a ne Picasso, no. Když jsem ještě chodila do školy a bývaly knižní čtvrtky, tak jsem úkolovala mámu, která pracovala blízko Václaváku, aby mi nějaké knihy koupila, což mámu štvalo. Takhle jednou jsem po ní chtěla, ať mi zakoupí životopis Benvenuta Celliniho. Pořád jsme jí říkali, mami, Cellini, pamatuj si to, a máma na to, no já dej už pokoj, vím, jak se to čte, nejsem blbá. Pak jela tramvají na Václavák a pořád si opakovala, Cellini. Lezla do krámu a s tváří vzdělance hrdě zahalekala. Tak máte ten životopis toho Cellitův? Když viděla, že knihkupec stuhl, rychle z krámu vycouvla, mrmlala si tiše, já ho roztrhnu. Tím myslela tátu, on měl totiž ve zvyku takovou průpovídku, říkával, ty jsi takový jelito čelito. No, ani nevím, kde to vzal. No a máma to čelito prostě náhle vyptanulo na mysli a v ten nejnevhodnější čas. Ovšem, přednedávnem jsem se dověděla, že to nebylo zas až tak mimo. Totiž Belmondova babička měla příjmení Čelito, takže je to italské jméno, ač nevím tedy, jak se to píše. No, asi z C. A třetí část si zase poslechneme příště. A Olina ještě dodává, a napadla mě ještě jedna písnička, v roce 1970, kdy začínala Špinárka, tak tehdy zpívala velmi oblíbenou píseň Music Box. Vždy jsem si myslela, že jde o zdejší tvorbu, ale omyl, v roce 1969 to originálně naspívala Cilla Black jako Surround Yourself with Sorrow. Docela by mě zajímalo, jak to znělo. No a protože to zajímalo i mě, už je nejen pro tebe připravena, tedy i pro všechny, pak Finzi Contine a Clap Your Hand a nakonec Jennifer Brown a I Care For You. Teď už ale ona slíbená Cilla Black ze 60.
1: Písničky z barunčiny krabičky.

0: Ano, CJ je holandský projekt, co vznikl v roce 1987. Vydali pouze singly. My si od nich pustíme známou věc, zpíval to třeba Forest, He's So Divine, pak Funky a Delegation, It's Your Turn. Ta vznikla v roce 83, ale na začátek letní klasika Claudia Mori a Adriano Celentano, Non Sucedera Più. A víte, co to znamená česky? Už se to nestane, ale stane tady a teď Claudia Adriano.
1: Canzone dalla bella Italia.

0: to byly Delegation, It's Your Turn. Tak, kdo se narodil v USA, ale od malička žije v Německu, pracuje v módní branži, ale krom toho samozřejmě zpívá, a to směr Italo Disco. O kom je řeč? Samozřejmě Grant Miller. My si pustíme jeho maxáč Red for Love, který já považuji za jeden z nejlepších, co vydal. Takže tady je.
1: Maxi Mix. Italo Disco from the 80s.

Guillermo Marche na Flamenco Queen a právě dohrává eurovizní vítězka ze Švédska ve své mateřštině Karola a Fremling. Teď malá pauza a pak vzhůru do hodiny číslo 2. A dokonce ještě Lion Ross a Fantasy, pak Kim Leonard a Baby I Need You a nakonec Deborah Kensley a překvapení, tedy surprise. Takže za malou chvíli se na vás ve druhé hodině opět těší Pavel

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.